0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio City.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: turn to dust all that I adore.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Od úterý se sníží cenové stropy. Benzín i nafta budou levnější než včera. Benzín má stát maximálně 42 korun a 46 haléřů za litr, nafta 39,35. Stát pokračuje v regulaci cen kvůli výkyvům na trhu s ropou. Rusko poprvé od začátku války zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatření má platit až do konce listopadu a podle vlády má stabilizovat domácí trh. Podle médií zákaz souvisí s ukrajinskými dronovými útoky na ruské rafinérie. Moskva navíc údajně zvažuje i dovoz leteckého paliva ze zahraničí. Čeští fanoušci dostanou rady před fotbalovým šampionátem. Ministerstvo zahraničí dnes společně s fotbalovou asociací představí doporučení pro lidi, kteří míří na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Fanoušci se dozví bezpečnostní, zdravotní i organizační informace k cestě. Fotbalový šampionát odstartuje 11. června a potrvá do 19. července. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Prahu čekají o prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení. Už zahájená uzavírka části Plzeňské a nově také zúžení Kbelské. Práce se budou týkat bezmála 3 km od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Pojede se jedním pruhem v každém směru od 2. července až do 15. srpna. Pokračovat budou také práce v Počernické, Vídeňské nebo Aviatické ulici. Ráno se mohou místy tvořit mlhy, jinak jasná obloha a teploty kolem 12 stupňů. V průběhu dne většinou polojasno, místy oblačno, přechodně jasno a 25 stupňů k tomu. Z Prahy Lucie Deňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Jako šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
5: Snídaně šampionů.
2: Krásné úterní ráno.
6: Krásné ráno. Někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale dobře.
2: Protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal s to jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovi. Čau, Davide.
7: Ahoj, dobré
2: je
7: ráno.
2: Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno. Vám, kdo ladíte?
6: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
2: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda, lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, Abracadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás, hezké ráno.

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor ozvat se nám. My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
0: Mm-hmm, do toho se dostaneme za malou chvíli. Mimochodem, lidi, jak jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
1: Mě to baví.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat?
0: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna a říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
1: Víš, takže prostě zase tady jeden mozkomor prostě a dva pozitivní.
2: Dva odlišní pohledy na svět a na život.
0: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska, jaký máte ránko úterní, jo, 777-937-777.
1: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
0: Tak, David Koller, nic není nastálo, říkám za chvilku letní slunovrat. 608, Hit Radio, hezké ránko.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo, posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut a je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem stávaly, přeju hezké ráno.
1: Patrik Ústí nad Orlicí, pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, když je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře. Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli za světla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina saje kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No, s tím světlem, protože vy, kdo jste se připojili až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu. Jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na sedm posloucháte Úterní hit rádio, tohle je Jerry Halevel, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko.
1: Existují lidi, který chcete nějakým způsobem následovat, a pak jsou lidi, který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně... Jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
2: Nebuď slušná, chceme jména.
0: Tak schválně, čí obličej byste si tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás. Když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na sjezdu z Novopatské na Pražský okruh na 58. kilometru směrem na Černý most leží na vozovce pneumatika, dejte tam pozor. A v Kosořské ulici zasahují hasiči u požáru porostu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31, Michal, Jasmin, David a David má ranní update.
1: Ranní update. V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
1: Já jsem si schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Camila Cabello, kterou jsme si před chvíli hráli na Hit Radio. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů, to znamená 23 až 35 milionů korun.
0: Hezký. Nicméně na koho by ceny lístku byly letos moc, tak i přesto, že byste chtěli zážitek z koncertu, tak rada existuje. Hele, pustíme si doma rádio, zhasneme, řekneme partnerovi, ať nám vyleje pivo na záda a pak nás nepustí hodinu na záchod. Buro, ušetřený zážitek, stejný. Hezký ráno.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hitrádio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Co? Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin? Máš něco takového?
2: Jo, Lucie Činasky a ze zahraničních miluju Kešu, TikTok. To mě vždycky vrátí do doby, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No. Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu, no tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.

Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Kosořské ulici zasahují hasiči u požáru porostu podél vozovky, počítejte s omezením. A na pražském okruhu na 11. kilometru směrem k D1 dejte pozor na odstavené auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.52, tohle je Zara Larsson a takhle za mě zní opravdový léto a třeba tohle vám může hrát v uších, až poletíte na Dovču zdarma, na Dovču za 40 000 korun dle vlastního výběru a my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mě to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout a třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady Lucka.
0: Lucko, ahoj, Luci. Ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale to v pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já stejně pořád odkašlávám, Jasmin mě za to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 000 korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra Člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme, no.
0: Tak to zkusíme. Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.
3: Zkusím 2C.
2: 2C,
0: takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky anebo k okýnku v tom běžném letadle?
3: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, C je vždycky správně, no tak
4: na Ale je to blízko k záchodům, 2C. To je docela strategický
0: 2C. A dostaneš jídlo brzo, že jo?
3: Přesně, tak o to jde.
0: Tak 2C, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
2: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 000 korun, není.
0: Nie je.
3: Nie
0: je. Ale je tam Marek.
2: Je tam Marek, takže smutná nemusíš bejt. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
3: Tak to je paráda.
0: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístky na Marka Ztracenýho. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. Koho vezmeš sebou? Už tušíš? Koho bys vzala?
3: Zatím ještě nevím.
0: Máš dost času o tom popřemýšlet, je to zhruba měsíce, tak vstupenky posíláme, nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova a třeba se ti podaří vyhrát i ta Dovča za 40 000, jo?
3: Super, děkuji moc, krásná.
2: Měj se krásně, gratulujem.
0: Vydrž na telefonu.
3: Taky krásný den.
0: Ahoj.
3: Zatím, ahoj.
0: Ahoj. Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát Dovču za 40 táců.
5: Na nvia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku mírně ustupuje, ale situace zůstává vážná. Podle meteorologů zažilo Česko druhý letošní vrchol půdního sucha, který zasáhl téměř polovinu území. Nedávné deště ho ale začaly zmírňovat a další srážky mají přijít i v tomto týdnu. Odborníci ale varují, že sucho už způsobilo škody v zemědělství a může se při dalším suchém období znovu rychle vrátit. Jih Itálie zasáhlo silné zemětřesení, otřesy o síle 6,2 stupně byly krátce po půlnoci cítit v několika regionech, včetně Kalábrie a Sicílie. Epicentrum leželo v moři u pobřeží. Italská civilní ochrana svolala krizový štáb a prověřuje možné škody. Zatím nejsou hlášena zranění ani oběti. Soud ve Spojených státech zablokoval vyhazov transgenderových vojáků z armády. Americký Pentagon je zatím nemůže propustit. Ministerstvo obrany ale podle verdiktu může zastavit nábor nových transgenderových osob. Soud zároveň ostře kritizoval politiku administrativy Donalda Trumpa vůči této skupině. Případ nejspíš skončí až u nejvyššího soudu USA. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na Černém mostě začala fungovat nová pobočka dětské knihovny. Najdeme ji v nedávno postaveném polyfunkčním domě u stanice metra a autobusového terminálu. Má oddělení pro dospělé i děti. V prvním patře najdeme studijní místa a klubovny pro skupinovou práci, ale také pořádání akcí. Má fungovat také jako komunitní centrum. Ráno jasné, na některých místech mlhy, budou se postupně rozpouštět, teploty kolem 12 stupňů. V průběhu dne většinou polojasno, místy oblačno, později odpoledne přibývání mraku, no a nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Vítr mírný. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké úterní ráno.
8: Krásný ráno vám všem.
9: Snídaně šampionů.
7: Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob radiového spojení, takže ta veškerá historie radiového vysílání je v Itálii.
5: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal tehdy.
7: Myslím, že by s tím seknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Italiánům letí k vám právě teď, hezké ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Srčně. Útočí. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne, teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně prostě, tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Vosy budíš, jo, jsou otravný, ale budíš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo. Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu, je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc, zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Brrr. Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než vezmu pantofel, jo, cukly, a že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zneškodním, jo. Ale když jsem se napřáhl, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky, takže tma. A teď si představ, že seš v novém bytě, kde to pořádně neznáš, je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň, hele, ty bláho, já jsem teda nakonec útek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo, tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo, ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku, protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztřískám tu druhou, jo. Hele, vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle akci teda.
0: Já bych chtěl říct, a dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám ho můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: rádio Snídaně šampionů, Michal, Jasmina, David. Tohle jsou Train, chvíli po čtvrt na osm, hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom dal klid a nemusel chodit do práce. Tak jen pro představu, za tuhletu částku byste mohli koupit v Praze 256 bytů, anebo skoro 16,5 tisíce luxusních rodinných dovolených.
0: A přesně tahle astronomická výhra v Eurojackpotu opravdu padla, určitě jste o tom slyšeli nebo četli, a padla před týdnem tady u nás v České republice, takže pokud jste si někdy říkali, že se to stává jenom někomu jinému, že vám se to stát nemůže, tak už ne, protože kdykoliv se to může stát třeba i právě vám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zpoždění přes 15 minut aktuálně hlásíte v kolonách na Štěrboholské spojce směrem na Baranďák. A na Praze západ ve Vraném nad Vltavou v Nádražní ulici se stala nehoda. Dejte pozor.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz

0: voní po létu, Louis Fonsi, Demi Lovato, Echamela Culpa. 7.31, posloucháte Hit Radio, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 tisíc stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
3: Pusty.
2: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smluv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
0: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
2: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné, skryté podmínky?
0: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým záhadným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny. Tak.
2: Super.
1: Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru. Zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
2: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
3: Rádo se stalo,
1: děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Venku je na nule, tohle jsou Činasky a tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mýtný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohleto mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mýtného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho, takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu 5 kilo za každý

0: hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u devíti křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že no řada z nás by tohle dělala brigádně.
0: Tak co, když se toho dočkáme? Tak na D1, kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze v Černokostelecké ulici u nájezdu na Průmyslovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Vozidla blokují po nehodě dva pruhy. Počítejte se silným provozem a se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a tou je striptease na prvním rande. Finanční striptease. Místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vědět předem.
0: No, jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí, ať ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no. Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte, vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Takže by to rande skončilo dřív, než by číšník donesl účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5000 nebo 5 míčů?
2: Hele, to já takhle neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí.
2: Vadí.
0: One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů, které se stále více využívají pro umělou inteligenci. Nejvíc to zasahuje levné telefony a některé modely mohou úplně zmizet z trhu. Naopak prémiové značky jako Apple mají být vůči krizi odolnější. Případ velryby Timmy dál zaměstnává úřady v Německu i Dánsku. Německé státní zastupitelství řeší přes stovku podnětů a trestních oznámení souvisejících se záchranou i úhynem zvířete. Keporka, který se pohyboval v Baltském moři, nakonec uhynul a jeho tělo bylo nalezeno v Dánsku. Teď ho čeká pitva na pláži, která má objasnit příčinu smrti. Do případu se zapojili i dobrovolníci a politici, což vyvolalo řadu sporů. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Prahu čekají o prázdninách v souvislosti s rekonstrukcemi dvě hlavní dopravní omezení. Už zahájená uzavírka části plzeňské a nově také zúžení kbelské. Práce se budou týkat bezmála 3 kilometrů od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Pojede se jedním pruhem v každém směru od 2. července až do 15. srpna. Pokračovat budou také práce v Počernické, Vídeňské nebo Aviatické ulici. Ráno se mohou místy tvořit mlhy, jinak jasná obloha a teploty kolem 12 stupňů. V průběhu dne většinou polojasno, místy oblačno, přechodně jasno a 25 stupňů k tomu. Z Prahy Lucie Denková.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ráno.
6: Krásný úterý.
10: Snídaně šampionů.
9: Úterý 2. června, 8 hodin 3 minuty, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau.
6: V téhle týhoď se mrkneme třeba na to, jaký mýtus o řidičích není nakonec mýtus, ale pravda. Taky na jídla, který rozdělují Česko, a samozřejmě na vás pořád čeká ta dovča za 40 000 korun.
9: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky, Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
2: Hit Radio City.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio. Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na gauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, taký zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčnej boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo. Můj brácha nesnáší, já jí miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
0: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problém nemám, ale že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohli rozdělit třeba houby.
1: No. To taky, no. To
0: já
1: taky.
0: Třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jím všechno, jo. Takže i houby, co ty, Davide? Máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
0: Zemlbábu.
1: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi miluji. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
0: Ale to je jenom rejže, ne?
1: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rejží, ale já nechci tu řasu, o to tam jde.
0: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
0: No jasně, no.
2: To je asi samostatný téma.
0: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
1: To si myslím, že tak máme všichni.
0: Že, no jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že abych neměl hlad, no.
1: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: 16 minut. Posloucháte úterní Hitrádio snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta, vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no, to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám
1: no
0: já?
1: Dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku, jo, zmi, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický. Já totiž nejím krkovici vepřovou. A všichni z rodiny jí milujou. Dívaj se na mě, že to není normální. Přece všichni mají rádi krkovici. Ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažejí ty svý krkovičky. Takže tohle se asi je v naší rodině největší boj a překecávají mě po každý, ať to ještě ochutnám jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu, tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držťková polévka, játra, jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodný.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel můj ho taky nemusí a nechápu to.
0: Tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí z toho chutí. Máme tady další zprávu. Pepa, ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pivo, Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, Já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka. To máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech. Každý si, ale hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrlej, tak to určitě ne. To mi nevadí, španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy. Jsou to mořské plody. Pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové. Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky. Třeba od Mária.
3: Čau, tady Mário. Nás doma s manželkou rozděluje niva. Já ji nemůžu pozřít a moje manželka si ji dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkala předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odverčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Verča.
0: Počkej. My jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapra fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu dělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Night Radio. Vy nás bavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i kuře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy. Jakoukoliv rybu, jo, ale kapra ne, prosím vás. Za malou chvíli. Další skvělý hity. Overdrive, Offenbach a Norma Jean Martin. Taky přidáme aktuální dopravu, no a připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 000 korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hit Rádio. Everybody get up.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi počítejte v Praze na Černokostelecké. U nájezdu na Průmyslovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Počítejte se silným provozem a se zdržením.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Hit Radio City.

0: Je přesně 8:30. David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů.
0: Mm-hmm. Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet.
3: Dobrý for.
0: To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5+1 vaši si můžete užít s Jirkou Plnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Ladíte Hit Radio, 8 hodin 50 minut, tohle je snídaně šampionů. A happy, jak dva grepy, bude 100% někdo z vás, kdo si sedne na správnou sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadýlko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
0: Takhle jednoduchý to je. Už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
2: A nebo tu dovolenou.
0: A nebo tu dovolenou. Ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hit Radio.
2: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
0: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
2: Čau. Ahoj, Hanko.
0: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka tipovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
0: Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na
2: C4. 40 tedy.
0: C4 neboli 40. Jasmin to zakroužkovala.
2: Tak, Haničko.
0: Hanička je připoutána na sedačce 40.
2: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska?
2: Teďka? Schovává se tam hra Člověče nezlob
0: se. Je tam člobrdo.
3: Jo, super.
0: Ne, mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
2: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý člobrdo je super hra, to víme, za druhý. Ta výhra ještě nepadla, takže každý den do padnutí výhry můžeš v 6.50, v 8.50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů. A já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
0: Takže tam se podíváme. Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6.50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
0: No tak se budeme moc těšit. Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
0: Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Takže nápověda u Jasmin bude.
2: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
0: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin, jak tam si Jasmin Official.
2: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já, už jsem blbá.
0: Vypnul jsi to sama, ale to nevadí.
2: Ano, Jasmin, potržítko, píšo.
0: Tak jo. Zítra v 6.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Charlie Quaps, Walk na Hit Radio v 8.57. Krásné ráno, šampioni. My se s vámi jdeme tímto rozloučit, chceme vám poděkovat za další tříhodinovku, doufám, že vás dnešní ráno bavilo. Pokud jste nás naladili třeba až právě teď, tak připomínám, že dovolená v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká, zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte úterý, opatrujte se a zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Nepolevující kolony stále hlásíte z Pražského okruhu už od sjezdu z D5. Pokud tedy jedete od těchto směrů od Rudné do Prahy, počítejte minimálně s půl hodinou a to stále platí také pro Černák a Štěrboholskou nebo příjezd do metropole po D1 od Průhonic. Dlouhá kolona se táhne Barandákem a Dobřížskou ulicí. Z více auty počítejte také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice, pokud jedete k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovského 50 tisíc na 400 tisíc korun pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. Žloutenkou typu A se v květnu v Praze nakazilo 19 lidí. Číslo je nižší než v dubnu. Podle hygieny počet nemocných od začátku roku klesá. Zatím však stále není v normálu. Současná čísla ukazují, že situace zůstává vážná a virus mezi lidmi stále aktivně koluje. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájili dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Hlavu státu čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo debata s primátorem Zlína. Dnešní a zítřejší program zahrnuje i debaty ze studenty a návštěvu několika firem a také návštěvu Zlínského filmového festivalu. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk si pro svůj první start v sezóně vybral včerejší memoriál Josefa Odložila na Julisce. Zahájil ji výkonem 20 metrů a 32 cm. Na vítězství ale nedosáhl.
3: Nejsem rád, že jsem nevyhrál. Ono prostě chytit se té techniky jako v tréninku, tak když jste v závodě a cítíte, že to jede, tak chcete a pak jsou z toho takový paskvily, no.
0: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková na Odložilově memoriálu vyhrála soutěž o štěpařek. Dnešní den většinou jasný, polojasný, více sluníčka oproti včerejšku, aspoň tak praví předpověď a i teploty budou vyšší kolem 25.
1: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
4: A já vás zdravím a přeju vám krásné dopoledne, hezké úterý, máme 2. červen, i když nám meteorologové říkali, že teda dneska to bude s přeháňkami a že bude pršet, tak probudili jsme se docela příjemného dne a zatím to vypadá nadějně. Lucka se tváří, že teda jako...
0: Já přemýšlím, jak ti to jako vysvětlit. Tento týden to je takové houpačkové. Včera více mraku, více deště, dneska sluníčko a vyšší teploty. Zítra zase déšť.
4: Ve čtvrtek ne, na tom už jsme se shodli, ano, máme čtvrtek, si ty pikniky.
0: To už víme od pondělí, že
4: ne? A v pátek ať si prší. Takže a takhle to je, jo?
0: Víkend bude proměnlivý,
4: ano,
0: no.
4: Přesně tak. Tak přátelé, máme Green Day před sebou, za pár minut taky Lana Del Rey anebo Cyril. Tohle je všechno skvělá muzika a velké hity, které vás budou doprovázet do dnešního pražského dopoledne. Tak co, máte se dobře? Klidně napište 777-937-777. Uděláme si krásné úterní dopoledne. 3 minutky po 9.

0: jedna klasika v novém kabátku, to je Cyril. Posloucháte Hit Radio City, přátelé. Praho, dobré dopoledne, Michael Jackson už za pár minut, ale taky zásadní připomenutí, dneska máme úterý, do čtvrtka, co by kamenem dohodil.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: Přesně tak, čeká nás totiž v tomto týdnu a rovnou už za dva dny první letošní City Picnic. To znamená festival, který se bez problémů vejde na deku, jo? Hned třikrát letos a první zastávka ve Žlutých lázních tenhle čtvrtek. Už jenom středa a čtvrtek, už se jenom dvakrát vyspíte a můžete vyrazit na City Picnic. My se na vás budeme těšit odpoledne od 4 až do večera, kdy jsme připravili skvělý program pro celou rodinu, takže když vyrazíte se svými ratolestmi, klidně vemte babičku, dědu, strejdu, manžela, manželku, to je úplně jedno, prostě kamarádi, všichni do Žlutých lázní tenhle čtvrtek. Ve 4 hodiny odpoledne tam budou Kája a Bambuláček, to znamená program pro ty nejmenší, a pak nám v půl šesté zahraje Xindl X, dorazí taky kluci z odpolední show, to znamená Dominik s Vincem a jejich Komikaze, dáme si trochu stand-upu a divadla. No a na závěr po 8 hodině večer vám zahrajou Hodiny, hezky tak jako u západu slunce, a bude to parádní. Navíc u Vltavy, Žluté lázně, prostor skvělý, který máme velmi rádi, a čeká vás prostě odpoledne plné koncertů, zábavy, improvizace a tak dál a tak dál. Hlavní zásadní vstup je zcela zdarma, to znamená, nepotřebujete mít po kapsách žádné koruny. My vás určitě uvítáme velmi rádi ve Žlutých lázních ve čtvrtek odpoledne, jo? Tak doufám, že máte zapsáno v kalendářích a vidíme se.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je

0: tohle je Eva Max. Takhle hraje u nás dopoledne na Hit Radio City. Tak kamarádi, Bashley Arms a Legendary. A nebo taky Leony, to je další muzika, kterou vám už za chvíli dáme. Nezapomeňte, že dneska je 2. červen. Já doufám, že jste včera úplně jako kvalitně oslavili ten Den dětí. Jo, dokonce si myslím, že je úplně v pořádku, že se stále cítíte jako dítě. To znamená, že jste včera slavili třeba i jako dospělý, jo? I to je dost možný. No a dneska, abych na to nezapomněl, Jarmilové slaví svůj svátek, anebo taky Svatoslavové, jo? Tak všechny Jarmily zdravíme z Hit Radio City a dáme jim už za chvíli další velké hity.
1: Hit Radio.

0: nedělní brunch s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle vám hrajeme krátce po půl desáté, tohle je Leony a dáme si za pár minut jednu klasiku 90. let, ale ještě předtím vlastně taky takové nostalgické vzpomínání. A návrat do 1. června roku 1996. Jo, 30 let zpátky, přesně před 30 lety tady u nás v Praze se totiž stala velká žlutá revoluce. Možná, že o tom ani nevíte, ale bylo to teda jenom v městské hromadné dopravě, jo, nebyla to žádná politická revoluce, ale přesně před 30 lety přišla věc, která změnila cestování po Praze, protože přišel přestupní tarif. Schválně, jestli si na to vzpomínáte, před 30 lety, jo, do té doby každý přestup rovná se nový lístek a takzvané to povinné štípnutí na tom mechanickém strojku, ale před 30 lety najednou jeden lístek na čas a taky přestupy, jo. Objevily se dokonce ty ikonické žluté označovače, které máme v MHL v podstatě dodnes a vlastně bylo to tehdy jako docela dost revoluční, v podstatě úplně podobné, jako když tehdy zmizeli z MHD průvočí, jo. Takže pak se to rozjelo, pásma, pit do regionu, SMS jízdenky, open card, lítačka, aplikace a tak dál a tak dál. To znamená, nějaký vývoj to má. Nicméně, když je tohle velké výročí, to znamená 30 let od přestupních lístků v pražské MHD, tak samozřejmě, že se na to bude jako připravovat a bude se to vlastně jako připomínat. Během června totiž integrovaná doprava tohle výročí připomene, ale co bych vám to říkal sám, máme tady mluvčího Rapidu Filipa Drápala, který nám k tomu řekne ještě další podrobnosti.
1: Vydáme informační brožuru, kde si všichni budou moci přečíst, jak se vlastně za tu dobu, za těch 30 let MHD nebo celkově doprava v Praze okolí vyvinula, co třeba pro ně chystáme za nové technologické novinky, jak bychom si třeba mohli

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Malé slza a jejich celebát. Metallica u nás na Hit Radio City ve 9:45. Ale nebojte se, dopoledne teprve nabírá obrátky a doufám, že vy už jste probuzení. Možná řadu z vás v 10 hodin čeká nějaká porada, tak do sebe ještě lupněte další kafe, ať máte dost energie. V 10 vám nabídneme taky další čerstvé zprávy, mezi tím taky Pink, Miles Smith anebo Jack Jones. To všechno už za chvíli.

0: bylo léto. Což stále ještě vlastně není. Luci, kdy začíná léto?
1: Myslím, že kolem 20. 20-21.
0: Ano, ještě 20 dní si musíte počkat na oficiální léto. Nicméně, 10. hodina už je tady co by dub. My vám nabídneme za pár minut Miraj a taky Eda Sheerana. To bude samozřejmě po čerstvých zprávách. Lucka ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. S kolonou stále počítejte kvůli nehodě na Černáku, pokud jedete dál do centra, popojíždíte Barandákem a Dobřískou. Stále minimálně 10 minut. Pražský okruh. Tady jsou komplikace na úrovni Jesenice kvůli nehodě a popojíždíte už od sjezdu z D1. No a další kolona kvůli nehodě se pak táhne na úrovni ulice k Barandovu směrem k letišti, respektive už od Lochkova. Počítejte minimálně s 10 až 15 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Pražská městská knihovna otevřela na Černém mostě svou 47. pobočku. Najdeme ji v nedávno postaveném polifunkčním domě u stanice metra a autobusového terminálu. Doplňuje ředitel městské knihovny Tomáš Řehák.
5: Tím, jak je na dopravním uzlu, tak může lákat lidi z celé Prahy a středočeského kraje fakticky. Je to velká knihovna, má 1000 metrů čtverečních a najdete tady přes 10 000 svazků knížek, CDčka, najdete tady deskové hry, spoustu krásných pohodlných míst, kde člověk může trávit svůj čas. Je tady příležitost se potkávat a budeme tady dělat spoustu báječných akcí, kulturních, vzdělávacích.
4: Knihovna na Černém mostě bude fungovat také jako komunitní centrum. K platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Na včerejším jednání se na tom dohodla vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Návrh teď půjde do legislativního procesu. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Tereza Voborníková vyhrála po druhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorové olympiády vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář a třetí je Vítě Hornik. Většinou jasné, polojasné nebe, v průběhu odpoledne a večera přibývání mraku, maximální teploty kolem 25 a vítr chladnější od severovýchodu.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Tak doufám, že děláte přesně tohle, že žijete Prahu a že posloucháte City, protože my jsme připraveni vám udělat i to dopoledne po 10. hodině zase o něco lepší. Katy Perry, Mirai a Ed Sheeran hudebně. No a za pár minut pro všechny milovníky fauny, nebo spíše pro všechny odborné ornitology. A tady mám další díl City
4: Quizu. Jo, pokračuješ v tomto seriálu, no já jsem vám chtěla říct, že i komáři už s námi žijí Prahu.
6: Ne.
4: A já jsem nemohla asi 2 hodiny spát, protože jednoho jsem lovila a skončil špatně.
6: Jako takže ho dostihla.
4: A rozmazla jsem ho na tapetě.
6: Přátelé, to si myslím, že je dobré téma na to otevřít ho, protože ano, jakmile začíná sezóna, začíná i komáří sezóna. Ano. My jsme měli jednoho komára, což se mi teda jako zdálo přímo neuvěřitelné, protože komár podle všeho žije nějaký týden, možná 14 dní.
4: Údajně, ale
6: jo, nevím. No. Ale mám pocit, že ten, kterého jsme si ochočili v ložnici, já už mu říkal Patrik, tak ten tam s náma podle mě byl rok a půl. Jo, nechápu, zřejmě dobrá krev. Tak za pár minut něco pro ornitologii, dáme si zase malý City Quiz, který vám zavaří mozkové buňky. Tak poslouchejte a hudebně další velké hity i od Katy Perry.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Ed Sheeran a jeho Shape of You. Posloucháte Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho, dáme se linkiny za pár minut, to je hudebně, ale sliboval jsem chvilku ornitologie. Vlastně, tenhle týden vás totiž dostanu na představení ptačí směn a stačí k tomu jenom jako něco poznat, jo. Nebude to nic zákeřného, i včera jste to zvládli na první dobrou. Takže City Quiz, který vám zapálí mozkové závity, dneska na téma, co je to za zvířátko. Prosím vás, hledáme ptactvo, jo? Ne, že mi někdo napíše, že tohle je lachtan. 777-937-777. Je to takový jako, já nevím, jestli středně, nebo no prostě pták je to. Černej takový. Kdo to tipne, kdo ví, tak ten píše na 777-937-777, ať už WhatsAppky, SMSky, jakýmkoliv způsobem se dostaňte ke mně do studia, můžete mi nahrát právě hlasovou zprávu, ať si hezky pokecáme, když tak, a prostě to tipněte, jo, jedno z těch velmi populárních to je. A to zvládnete, ne, to víte všichni. Když to zvládnete dobře, tak vás dostanu na představení ptačí směn, který je na ostrově Štvanice a který je navíc velmi populární, a to v open air festivalu Arena, který je teďkon nově na ostrovu Štvanice, jo? A ještě vám napovím, víte co? Rumbrak.

0: S Taylor Swift u nás na Hitradio City. Tak co poznali jste? Tak přiznám se, nebylo to úplně jako z nejjednodušších, ale zvládli jste to skvěle. Romana, Lucka, Janina, taky Mirek, Ivča, Martina, Míša, Jana, Michal tady dokonce napsal, tak vás poslouchám, sedím u zubaře, teda takhle, myslím si, že je to Havran, který kráká, přeji hezký den, ať vás nebolí zuby, věrný posluchač Michal. No tak jo, na telefonu už máme Míšu, která by to taky měla vědět. Míšo, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, ahoj.
0: Tak Míšo, co jsi tipla, jak jsi to viděla, co to bylo za zvířátko, za ptáčka?
1: Napsala jsem krkavec, ale přemýšlela jsem i o té vráně, protože moje příjmení bylo Krákorová za Svobodná, takže by to jako ladilo.
0: Je vidět, že máš čich, jo, to je jako v pořádku. Takže přátelé, je to tak, že krkavec bylo správně, ale já jsem uznával i Havrana. Neb jsem se dočetl, že Rumburak v seriálu Arabella se měnil podle scénáře v Havrana, ale točili to s krkavcem, takže přátelé, rozdíl mezi krkavcem a Havranem v podstatě minimální.
2: Dopolední kvíz Hitradia City. Písemka pro celou Prahu.
0: A Míšo, ty jsi zvládla naprosto geniálně tuhle písemku pro celou Prahu, takže gratuluju moc.
1: Super, moc děkuju, paráda.
0: Půjdeš na krásný představení, který se jmenuje Ptačí sněm, to znamená, jestli tam budou nějaký havrani nebo krkavci, nebo tam bude někdo bude krákorat, tak si myslím, že to máš úplně v kapse. Moc ti gratuluju. Mimochodem, co tě dneska čeká? Nějaký složitý pracovní den to bude?
1: Složitý pracovní den, ale teď zrovna užívám se psem venku na procházce.
0: Super, tak to je krásné. Takže ještě vlastně svítí sluníčko dneska nám, až říkali, že až večer má něco sprchnout, takže dobrý. Čerpáš je energii, jo?
1: Takže. Ano, čerpám energii, přesně tak.
0: Super, tak užij si prosím tě tenhle Arena Festival, přehlídka divadla nového cirkusu bratří Formanových. Bude to na Štvanici, bude to skvělé. Měj se krásně a děkuji za telefonát.
1: Děkuji a zdravím, krásné vysílání, hezký den. Ahoj.
0: Další příležitost zase zítra, dobře poslouchejte Hitradio City, dáme si další kolečko z té zvířecí nebo ornitologické sekce. Jo, zase něco vyberu. Nebojte se, bude to jednoduchý.

0: Dua Lipa, která právě teď dohrává u nás na Hit Radio City. Ta má teď příjemné starosti, no jo. Je po svatbě, tedy alespoň po takovém tom oficiálním podepsání dokumentu, protože si vzala herce Columa Turnera a oficiálně jsou od soboty manželé. Nicméně, oba dva chystají opravdu velkou svatební oslavu, která bude v Itálii. A takto sobotní dopoledne bylo víceméně takové formální. Bylo to v Londýně. No a teď je čeká velká svatba v sicilském Palermu, která má být podle informací médií dlouhotrvající od čtvrtka do soboty tento týden, to znamená už za dva dny. A mezi očekávanými hosty téhle svatební taškařice Elton John, Mark Ronson, Charlie XCX, Donatella Versace a spousta dalších světoznámých lidí. Mimochodem, kdo je Dua Lipa, to asi tušíte, že jo? Ale kdybyste nevěděli, kdo je Callum Turner, tak prosím vás, britský herec, model a dost možná taky nový James Bond. To bych řekl, že trefila docela dost dobře Dua Lipa. Já si stejně myslím, že to manželství vzniklo z jednoduchého důvodu, aby Dua Lipa konečně mohla používat svůj nový pseudonym. Tentokrát s obou totiž nebudou manželé Turnerovi, ale bude z nich Dua Lipa, jo? Konečně už jsou na to dva. Tady jsou hodiny, které ve čtvrtek přivítáme ve Žlutých lázních.
1: Rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz. December, I recall.

0: Jo, jo, takhle vám hrajeme na Hit Radio City ve 10:45. Před chvílí hodiny, teď Benson Boone. Kdo to ještě nezaregistroval, přijďte na hodiny zcela naživo. Po 20. hodině tady u nás na Hit Radio City, ale ve čtvrtek naživo ve Žlutých lázních. To je zásadní. Čeká vás totiž první City Picnic a my se na to těšíme. Série City Picniku pokračuje i v letošním roce, bylo to vždycky skvělé a předpokládáme, že i letos to nebude výjimka. Zásadní je, abyste dorazili vy, abyste přišli se svými známými, s celou rodinou, hlavně taky s piknikovou dekou a užili si parádní odpoledne. Žluté lázně, vstup je úplně zadarmo a budou vám hrát hodiny, bude vám hrát taky Xindl X a postaráme se i o ty nejmenší. Více informací samozřejmě na hitradiocity.cz nebo ve Žlutých lázních, ale hlavně ve čtvrtek odpoledne. Těšíme se.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: 11. za chvíli. My jsme váš dopolední parťák. My jsme Hit Radio City. A dáme si další velké hity, třeba od Hunter X anebo od Nelly a Kelly Rowland. A to už za pár minutek, kdy bude po 11. Teď se chystají čerstvé zprávy a my víme, co se děje v Praze. Lucko?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne, v těchto chvílích hlásíte více aut na Černáku směrem na Štěrboholi kvůli pracím na silnici. Připravte se na 10 minut v aktuální koloně. Popojíždět budete na sjezdu z D1 směrem na Jesenici na Pražském okruhu kvůli dopravní nehodě. A to taktéž minimálně 10 minut zdržení vás čeká také v koloně od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu nebo v oblasti kolem Motola. Tady se popojíždí v Karlovarské a Bělohorské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Zoo Praha se teď dopoledne schází pěstounské rodiny. Akci pořádá pražský magistrát. Je formou poděkování, ale má být také inspirací zájemcům o pěstounství. Nechybí program pro malé návštěvníky, popisuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
6: To, co oni mají nejradši, tak je to jejich oblíbené komentované krmení lachtanu. A pro ostatní návštěvníky máme připraveno to, že se můžou potkat s odborníky i samotnými pěstouny a získat informace o náhradní rodinné péči a v případě zájmu se také dozvědět víc o tom, co obnáší stát se pěstounem.
1: Program je součástí osvětové akce Dny pěstounství, která v Praze probíhá ještě do 16. června. Prahu čekají v létě dvě hlavní dopravní omezení, už zahájená uzavírka části Plzeňské a pak zúžení k Belské ulice. Práce se budou týkat bezmála 3 kilometrů od Cínovecké po nájezd na Novopatskou, pojede se pouze jedním pruhem v každém směru, a to od 2. července do 15. srpna. Příprava cyklostezky Praha Kladno pokračuje, kraj ji rozdělí na etapy a povede po nevyužitých úsecích železnice, kterou za několik let nahradí nová trať. Aktuálně pokračuje projednávání projektové dokumentace a odhadované náklady jsou 500 milionů korun. Výstava Výlety s překvapením připomíná ode dneška 10 let od úmrtí českého výtvarníka Adolfa Borna. V galerii Kmoch uvidíme 50 grafických listů, které Born vytvořil technikou litografie a leptu. Jeho grafiky mají nečekané pointy. Většinou polojasná, odpoledne pak oblačná obloha s maximální teplotou kolem 25 stupňů. Dnes by pršet nemělo, ale zítra nás čeká opět zatažený den s deštěm, přeháňkami a nižšími teplotami.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Také 3 minutky po 11. hodině. Přátelé, dobré dopoledne. Předtím, než se vydáte na oběd, mám pro vás opravdu jako žhavou zprávu, která podle mě změní náš život kompletně, jo? Protože kdo by nechtěl snížit hladinu stresu, že? Ano, hlásíte se všichni, ano, to je správně, jo? Hladinu stresu je třeba snižovat. V Jižní Koreji vymysleli totální zlepšovák. Myslím si, že ten by se ujal i tady u nás v Praze. A to rychlé a pomalé pruhy. Pozor, nikoliv na silnici, ale na chodníku. Víc vám řeknu za chvíli. Teď už Ego, Robert Burian a čistá letní paráda. Žijeme len raz. Hit Radio City, dobré dopoledne.

Nelly a Kelly. Jejich dilema právě teď u nás je v Radio City. Jedna věc, která prý ušetří jako hromadu stresu. Jo. Já to tak úplně nevnímám, ale možná, že na tom něco pravdy bude. V Jižní Koreji teď v těch úplně nejvíc narvaných městech a v nejvíc přeplněných dopravních uzlech zavádějí speciální rychlé chodníky pro pěší. Normálně v podstatě taková pěší dálnice, jo, aby se tam lidi tolik nemačkali, míň do sebe ťukali, ramenama a podobně, aby se hlavně snížil stres z toho, že vás vlastně někdo předběhne a pak se uprostřed chodníku třeba zastaví a začne se dívat do mapy. Přátelé, zejména když jsme někde jako turisti, neříkejte, že to neděláme, jo? A teď si to představte, jaké by to bylo aplikovat tady u nás v Praze. Jeden pruh takzvaně spěchám na metro a druhý pruh koukám se do mobilu a koukám se do okolí. A pak už stačí jenom moje oblíbená písnička.

0: ne, ne, ne,
1: nesnídám. Ano, jen si to představte, tohle většinou tak bývá, když to máte na knap, jak se říká, a teď to potřebujete všechno stihnout odpoledne, že ho navařit.
0: Bez dechu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli.
1: No a přesně, tahle muzika by hrála jenom v tom rychlém pruhu, jo?
0: Nemám chvíli klid, já tam dávno už měl být.
1: No, myslím si, že pár míst v Praze si to klidně zaslouží, třeba takový Ipak, Můstek, Florence, Národní, to by nás asi posunulo na úplně novou úroveň, jo? Začnu o tom uvažovat, možná to dám jako zlepšovák někam na radnici. Tady jsou Imagine Dragons a my jsme Hit Radio City. Přátelé, dobré dopoledne.

0: Skvělá píseň, Hypnotized se jmenuje. Tohle jsou Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. Za chvíli tu budeme mít 11:30, přátelé, ale hlavně máme úterý. Víte, co je ve čtvrtek?
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že
0: ve čtvrtek je první City Picnic.
1: Teď už nejsem.
0: První z řady akcí, takových těch festivalů, které se vejdou na jednu deku, které jsme pro vás přichystali, a je důležité být hned u toho prvního. Žluté lázně, tenhle čtvrtek odpoledne začínáme ve 4, končíme někdy v 9 a bude tam hrát Xindl X. Vstup je úplně zadarmo a podrobnosti najdete na webu hitradiocity.cz. Xindla si dáme za chvíli.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: No, na Hit Radio mám pro vás připravenou jednu pecku z roku 1996. Ale nebojte se, bude to trošku obklikou, protože já vás velmi rád pozvu na náš hudební speciál, který i dneska startuje po 18. hodině. You Are Not Alone je píseň, které dal v roce 2001 trošku zajímavější kabátek německý DJ ATB. Nicméně není to originál, protože tuhle melodii a tuhle píseň si André Tannenberger vypůjčil od zpěvačky O.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: vám určitě naservírujeme vždycky celé léto až do začátku září, a to v restauraci Červený jelen, kde nás čeká jelení léto s Hitradiem City a my tam hrajeme pravidelně každou středu, i zítřek nebude výjimkou, když teda nebude pršet, a budeme moc rádi, když za námi zavítáte večer mezi 18. a 22. dáte si vynikající drink a užijete si takový malý hudební festival přímo v centru Prahy a ještě s dobrým jídlem. Takže malé doporučení, co dělat zítra večer. No a za chvíli George Ezra u nás na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Berča.
2: Počkej, že jsme to jídlo našli.
3: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. To mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nedělní branč s výhledem na Prahu? Jedině Občanská plovárna. Ideální místo pro firemní i soukromé eventy. Občanskáplovárna.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Projdete s krátkým zdržením centrem Metropole, ale také Černákem a Štěrboholskou nebo Pražským okruhem. Na úrovni Jesenice a také Jinočan a Ořechu počítejte nadále s více auty a s kolonami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úsporám mění podobu. Stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
4: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v úvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
2: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se tak k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám. Žloutenkou typu A se v květnu v Praze nakazilo 19 lidí. Číslo je nižší než v dubnu. Podle hygieny počet nemocných od začátku roku klesá, zatím však není v normálu. Současná čísla ukazují, že situace zůstává vážná a virus mezi lidmi stále aktivně koluje. Vakcínu po kontaktu s nakaženým letos dostalo více než 1000 lidí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
2: Jasná, polojasná obloha, ale na večer přibývání mraku, opět oblačno. Zítra nás čeká chladnější den. Dnes teploty do 25 a mírný jihovýchodní vítr.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme dvě minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka na to si zaspomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci a já vám dneska vyberu třeba Dianu King a hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMS-kou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni Pump Up the Kicks, což je skladba, která zní sice lehce, skoro bezstarostně, ale přináší takový velmi zvláštní magnetismus, jo? Všichni ho známe, všichni si to broukáme, sem tam si na to můžeme hodit i bokem. Klidně i v poledne. Tady je Hit Radio, přátelé, Kuba Urban s vámi. No a srdcovky začínáme pro úterý 2. června. Tak jdeme na to.

0: písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s nimi jsme začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King. Zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká bůhví jaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: je píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema. Když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ne, tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítězství pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ten, ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít, jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické devadesátky, jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get To Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody To Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. Tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. A hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diany King, taky temný příběh Eminem a Didou, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zazpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777 937 777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle je Hit Radio a taky Ale Farben. Baby Goodnight a poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Za dnešními tedy útorními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia, ale co budeme hrát? Tak hrát budeme Janičce. Prosím o zahrání Shut Up and Shut Up Shut Up. Dlouho jsem ji neslyšela, Jana. Tak je otázka, jaký Shut Up to je. Mohl to být samozřejmě Shut Up i z 90. Shut Up and Sleep With Me. Ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777. No jaká bude ta zítřejší? Tak o tom už si rozhodnete samozřejmě zase zítra popolední. Čekají vás další srdcovky a další vzpomínky na velké hity, na které jste možná zapomněli. Tak Shut Up, Shut Up, Black Eyed Peas a za pár minut David Kushner.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

David Kušner a jeho Daylight ve 3/4 na 1. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace chystáme a uslyšíte je za 15 minutek přesně v jednu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonami počítejte nadále na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Jinočan a Ořechu. Zdržení, i když kratší, hlásíte z centra metropole. Jedná se o stěžejní křižovatky do 5 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
10: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
1: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bez domova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a v nesoutěžní zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám. Na Černém mostě začala fungovat nová pobočka městské knihovny. Najdeme ji v nedávno postaveném polifunkčním domě u stanice metra a autobusového terminálu. Má oddělení pro dospělé a děti, v prvním patře studijní místa a klubovny pro skupinovou práci a pořádání různých akcí. Fungovat má také jako komunitní centrum.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Jasná, polojasná obloha, ale na večer přibývání mraku, opět oblačno, zítra nás čeká chladnější den, dnes teploty do 25 a mírný jihovýchodní vítr.
0: No a i po jedné hodině je s vámi na Hit Radio Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

Takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Thomas and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé dva měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800 937 937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800 937 937, volejte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce. Je to pravda, anebo lež?

0: přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí, 800 937 937, je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četli jsem Krvavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Prostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a tak toto popsala v knize Krvavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinnová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, jestli se teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, takže fakt se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých. To znamená, že moc gratuluju. Užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, takže v plánu už toho moc není, no. Tak no, jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, čověče, to máš ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin? Je to
1: no,
0: tak?
1: Skoro.
0: No, tak. Skoro. Hele, ještě míň vlastně, už máme čtvrt na dvě, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase děkuju. Někdy, jo? Pa, pa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte a zajímá vás jedno jediné. Je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

Skvělý to zpěvák Harry Styles. No a za chvíli samozřejmě další velké hity. Jestli s námi zůstanete následující minuty, to se vám určitě vyplatí, protože já mám pro vás linkiny. A teď se přiznejte, přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: and Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak tam výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových Fabií by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 tisíc iPhoneů. No, to je možná úplně zbytečný, ale mohl by. No a nebo by taky mohl mít plat 100 tisíc měsíčně, kdyby si ho vyplácel třeba jako rentu, a to na následujících 24 tisíc měsíců. 24 tisíc měsíců, schválně to teď určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jeleno 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No, myslím si, že hezká reklama, gratulujeme, závidíme a držíme si palce, no, tak jako třeba se na nás taky někdy usměje štěstí. Kéžby.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. I could stay awake just to...

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Počkej, my jsme to jídlo našli.
2: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
1: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a poslední kroky Tommyho Cashe. Přímo teď u nás na Hit Radio. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. S kolonami počítejte nadále na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Jinočan a Ořechu. Zdržení, i když kratší, hlásíte z centra metropole. Jedná se o stěžejní křižovatky do 5 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půlhodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý, doplňuje koordinátor této akce David Číp.
5: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
4: Další detaily najdeme na webu motýlípůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám. Vítězem ceny klubu za Starou Prahu za rok 2025 se stal ostravský rezidenční objekt Nové Lauby od ateliéru Znamení 4 architekti. Letos bylo 6 finalistů a žádná nominace nebyla z Metropole. Ceny byly uděleny v průběhu včerejšího večera. Pražský spolek oceňuje nejkvalitnější novou stavbu v historickém prostředí.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Jasná, polojasná obloha, ale na večer přibývání mraku, opět oblačno, zítra nás čeká chladnější den, dnes teploty do 25 a mírný jihovýchodní vítr.
6: Pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Rádia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

0: Takhle vám hraje Hit Radio, přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Mirai, Aviciho a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní druhý červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve čtvrt na tři jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle je pro...

Všechno zvládneš, všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

všechny, kteří jsou radioaktivní tady u nás na Hit Radio. Imagine Dragons, Radioactive, no a protože my máme pro vás playlist plný skvělých hitů, a to od rána až do večera, včetně víkendu, tak jsou to hity, které vám nejenom zlepší náladu, ale hlavně, které vám mohou přinést i parádní výhru. A směřuju to na tenhle víkend, protože když na našem webu napíšete, jaký hit vám zaručeně zlepší den, tak k němu můžete připojit i malý krátký vzkaz a pak už jenom velmi pozorně poslouchat naše Hit Radio. Protože když váš vybraný song, vaší píseň uslyšíte u nás o víkendu s Leonou, no tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu, jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělé hodinky, které mají třeba GPSku, umí volat anebo i posílat zprávy, takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince a Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
4: Au, prč. Jo, no.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Of the World a skvělá Miley Cyrus ve 3:15. No jo, my jsme Hit Radio, já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 3. hodina, což znamená začátek odpolední show, já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. K Belská ulice u Hloubětina, tady počítejte z více auty, stejně tak v Průmyslové před nájezdem na Štěrboholskou. 10 minut jste hlásili v koloně na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu, nebo také pokud vyjíždíte na Barandák a pokračujete do Dobřížské ulice, tady počítejte s 5 až 7 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Na plánovaném úseku Pražského okruhu vznikne nový most, konkrétně mezi Suchdolem a Březiněvsí. Kolik bude měřit, to ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
6: Most bude dlouhý přesně 606 metrů a povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem v Zámcích. Bude mít 6 jízdních pruhů a jeden odstavný, přičemž z obou stran na něj navážou tunely.
1: Stavba samotného úseku Pražského okruhu začne pravděpodobně v roce 2028. Praha sobě, Zelení a Lidovci půjdou do podzimních komunálních voleb v Praze společně. V kampani se chtějí zaměřit především na dopravu, školství a dostupné bydlení. Společnou kandidátku do pražského zastupitelstva povede lídr Prahy sobě Adam Scheinherr. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Ty zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují i výhodnější alternativy.
0: City Extra.
1: Do Prahy opět zavítá světový pohár ve sportovním lezení. Tentokrát se odehraje v nových kulisách místo Letenské pláně na Štvanici. Vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti, no a díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i někdejší česká hvězda Adam Ondra. Akce začne zítra a potrvá do neděle. Dnešní odpoledne většinou oblačné, na večer další přibývání mraku, objevit se v noci nebo nad ránem mohou první přehánky. Dnešní teploty kolem 25, zítra ale bude chladněji, i větrněji a také deštivěji. Maximální teploty kolem 19 stupňů.

0: že zítra bude všechno o něco víc. A teď dneska už je odpoledněji, protože jsme tady s Vincou, zdraví vás Dominik, ahoj všichni.
1: Ahoj, druhý přátelé.
0: Červnový den, ano, ano, přátelé, druhý červnový den. Venku se to mění, ale a tak na to zapomeňte. My máme připravený hity a taky
1: počkej,
0: to...
1: Počkej, počkej, i dneska máme hity?
0: I dneska, no, poskladali jsme to nejlépe, jak umíme.
1: Jakože každý den máme ty hity, mi chci říct. Jakože každý den. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný. A je taky neuvěřitelný, co se děje v Londýně. Tam stávkují v metru, zaměstnanci metra.
1: Já myslím, že tam stávkuje někdo v metru. Jakože ne, že z metraři, ale...
0: Tam se stávkuje pouze jednou. Takhle, my vždycky hrajeme v tuhle fázi začátku naší odpolední show nějaký městský částky. Dneska bych hrál do pražského metra.
1: Hmm. A víš, proč se to nedostalo, ta stávka až k nám do metra?
0: Proč?
1: Připravte se, blbej vtip, protože v metru není signál. Ha, ha, ha. Jsi to takhle stěšil, jo? Tak dobře, tak já jdu. Čau.
0: Aby to vyniklo. Hit Radio City. Děkujeme do metra toho pražského, že nenásledujete své kolegy. Markem.

0: Vek na Hit Radio City. Přejeme hezké odpoledne, Praho, 15 hodin 9 minut k tomu. Co se hitu týče, nezačínáme vůbec špatně, ale víte, co začne? Teď jsme byli na radnici rezervovat počasí, všechno je to zařízený ve čtvrtek. 4.6. ve Žlutých lázních.
1: Já to řeknu, já mám nahranou hlasovku od Flexe Otsmana a on vám řekne, co bude. City picnic, no, takový city picnic a to je taková jako akce a můžete přijít zadarmo na mrozdu. Na mrozdu zadarmo si můžete užít úžasnou zábavu.
0: A no. Petr Nárožný nám nahrál taky hlasovku a ten nám řekne, kdo vystoupí na prvním city picniku. No.
1: Xinlinks. Já musím ho přes Machu, že bys to vlá, no Xinlinks vystoupí. No a k tomu ještě Kaja Bambuláček. No a k tomu Kapela Hodiny a Kominkaci, což je improvizovaná show. A to hrajou kluci tady ty dva.
0: Hele, jestli se jedná o akci, kde je zařízený počasí, zve vás na ní Nárožnej s Holcmanem, musíte dorazit do Žlutých lázní. My tam budeme také a to půl hodinky improvizovat v rámci Komikaze. Samozřejmě bude spolupracovat i s vámi, s diváky, kteří dorazí.
1: No a nebude to tam muset koukat na špatné pokusy o napodobení známých osobností.
0: Ano, imitaci nepovedou si necháváme do rádia, aby to slyšeli úplně všichni.
1: No takže nezapomeňte, jo, city picnic, užijme si to, čau.
0: Odolám pokušení posledních pár vteřin někoho taky nenapodobit. Dobrý, divoký byl.
2: Jeden veselý. Druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, na posled něco si přeji.

0: Ano, ten zpěvák ze Stranger Things. DJou posloucháte Hit Radio City ve čtvrt na čtyři přesně. Jak jste si užili včera ten dětský den? Všude poletovaly dětičky, tak doufám, že dneska všude nepoletují auta, je na cestách bezpečně. Pokud se vracíte z práce, teď to oceníte. S Luckou se mrkneme, kde to jede, kde to stojí. Pozor na cestách.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, postojíte se na Pražském okruhu a to pokud jedete k letišti na úrovni ulice k Barandovu, tady totiž došlo k dopravní nehodě. A to aktuální zdržení je kolem 10 minut, bude se prodlužovat. No a kolonou hlásíte také na Štěrboholské spojce na úrovni Průmyslové od Běchovic kvůli pracím na silnici a v opačném směru na jižní spojce, pokud jedete dál na Černák. V obou případech zatím 10-minutová popojíždění. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kejtou a John. Posloucháte Hit Radio City, máme 15 hodin 27 minut. Takhle, ono se to píše Kato. Tohle je jedna z těch písní, která se najednou zase stala slavnou, a to po nějakých 15 letech od chvíle, kdy vyšla. No a kvůli čemu? Kvůli TikToku, věděl jsi to? Vincent je tady
1: s námi. Ano, to je vlastně taková ta legendární scéna, jak on tam stojí v tom klubu, očividně omámený nějakými omamnými látky.
0: A jede si. A teď John je to zase pecka Turn the Lights Off, kterou si hrajem. Akorát zpěvá Kato, teda anglicky Kato, a my jsme tady hned mysleli na toho českýho Kata.
1: Na toho našeho.
0: Jak?
1: No, Kato, ahoj, všechno vás chtěl pozdravit, co? Ty umíš toho písničku, zaspívej.
0: No tak, když jinak nedá. Takže mít svůj hlas neznamená, že musíš soudit nás. Jo. Dávno nečtu komentáře, páč bych musel nechat jeho bejt. Možná na říp odehrá bylec spíš praotec hejt. Sousedová veranda je téma, který latí. Ráno stejně samý smetí.
1: No, že
0: to chce dopilovat.
1: Ne, prosím tě.
0: Dá on. Nám Vincent Ega?
1: A chtěl jsem povedat, že neumím text, nevadí to.
0: A celý český show business. Radši popojedeme hitek dál. Chumba Wamba na Hit Radio City. A nepište na cizí zeď. Vlastně to si vzít to z tohohle vstupu.
1: I get

0: Posloucháte Hit Radio City. Přátelé, hezké úterý, přejeme 15 hodin 38 minut. Jak jste zvyklí tenhle čas, cestou z práce se dozvídáte něco neskutečného. Dozvídáte se tu největší blbinu, kterou jste dneska slyšeli. A vzhledem k tomu, že jedete z práce, je co říct. Zkrátka ta nejzbytečnější zpráva tohoto dne a dneska ji má pro vás Vincent.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Na letišti v Tokiu zaměstnávají speciální tým lidí, jejichž jedinou prací je ručně rovnat kufry na zavazadlovém pásu podle barev a tak, aby madla směrovala nahoru.
0: Kdeže to mají?
3: V Tokiu! Já si říkal, v Hurgadě, podle barvy, bo!
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.
4: Feeling blue without you.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Duet celého staletí. Cyril, posloucháte Hit Radio City a na tohle byly taky dvě minuty, zbývají do čtvrtý. Posloucháte vaši odpolední show. Hity v sobě máme, cesta příjemně ubíhá, tak ještě, aby se něco nestalo s Lucí, se na ně vrhneme.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Nehodu dvou kamionů došetřují na Pražském okruhu na sjezdu z D1 směrem k letišti. Tady se připravte na popojíždění pouze levým jízdním pruhem, kde už byl provoz obnoven. Jinak se zdržíte v kratší koloně, která v tuto chvíli hlásí zdržení minimálně 10 minut. Popojíždění kvůli nehodě, to je Barandák směrem do centra metropole, ale také od Dobřížské na výjezdu z ní. Tady je to na čtvrt hodiny a déle. No a sílí provoz kvůli nehodě také na Štěrboholské, na úrovni Štěrbohol, tady to platí pro oba směry, nebo v centru metropole, v okolí Tančícího domu Věčné a také Vilzenova ulice. Menší nehoda také u Národního muzea po pojíždění od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio. Hit Radio.
7: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Zaza.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražská integrovaná doprava slaví 30 let od zavedení přestupného tarifu. To byl základ integrované dopravy. 1. června 1996 skončily také štípací strojky. Mluvčí Ropidu Filip Drápal.
3: Právě před těmi 30 lety se ve vozidlech MHD objevily ty žluté označovače jízdenek. Objevily se tam i hodiny, které ukazují přesný čas, protože právě ten tarif nově se odvíjí od toho, jak dlouho vám ta jízdenka platí. Dřív to bylo na ten daný spoj, teď se to řídí časem a také už 30 let můžeme slýchat v autobusech i v tramvajích hlášení zastávek.
2: Během června bude Ropid připomínat toto výročí na sociálních sítích nebo na venkovních akcích. Více na webu pid.cz. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezonou do cestovatelského systému Drost doplnit nové funkce. Na úpravách se už pracuje. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Za výrazné překročení rychlosti si na Slovensku připlatíme, schválil to tamní parlament. Pokud naše rychlost bude o alespoň 51 km v hodině vyšší, než je povoleno, zaplatíme 500 až 1000 eur, tedy zhruba 12 až 24 tisíc korun. Zákon musí ještě podepsat slovenský prezident.
1: City Extra.
2: Práce 180 autorů nabízí mezinárodní veletrh současného umění Art Prague. Do výstavní síně Mane se akce vrací po 14 letech. Umělci tady prezentují malby, kresby, grafiky nebo skleněné plastiky a instalace. Přehlídka je prodejná a navštívit ji můžeme až do neděle 7. června. Dnešní odpoledne většinou v těchto chvílích polojasné oblačné, ale čekáme přibývání mraků. Do rána se bude zvedat také vítr. Zítra nás čeká chladnější den, opět s teplotou jen do 20 stupňů, k tomu zataženo s deštěm, přeháňkou nebo dokonce i bouřkou.
1: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního hitrádia City.
4: 4 hodiny a 3 minuty k tomu. A my jsme tady dva, to je jak odpočítávání. Je tady Vince a Dominik, zdravíme vás, čau.
5: Ahoj, milí přátelé.
4: V téhle hoďce, samozřejmě, jak jste zvyklí, nepoužitelní, ale taky dáme nějaký tipy na zážitky. Na City Picnic už jsme vás pozvali, tam doufám, že ve čtvrtek se uvidíme, ale my vás chceme pozvat i jinam, kde budou i zvířátka.
5: Je to bezpečný. Vy nevidíte jeho výraz, ale Dominiku, je to dobrý nápad poslouchat nás?
4: V žádném případě, proto poslouchejte za chvilku.
1: Hit Radio City.
4: Lucenzo Don Omar, hrát umíme na vlastní nebezpečí. Hezké odpoledne.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City. Hit
2: Radio. Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: práci.
1: Tak kdo z vás v autě napodobil ten chraplák nejlépe? Vyhrává červená oktávka, paní, já vás vidím. 16 hodin, 9 minut, hezké odpoledne. S vámi Dominik, taky Vincent. Hele, co nás vrklo do nosu? V Zoo mají na e-shopu, já jsem vůbec nevěděl, že tohle dělají. Věděli jste to? Nový termíny zážitkových programů. Můžete se stát chovatelem na zkoušku?
2: Teda tady to je jako pro hodně otrlí. Jo? Jsou tam dvě možnosti chovatelů. Začneme teď s tou, řekněme, obtížnější obtížností. První novinkou je totiž chovatelem na jeden den u plazů. Takže pokud se nebojíte plazů, ale takový nemusí to být jenom jako hadi, jo? Jsou to třeba takový ty drobní gegoníčky. Jak se to skloňuje?
1: Gegon.
2: Gegončíkci?
1: Určitě to ano. Tak není, ale tak nějak.
2: Tajúplní varanovci, želvy, krokodýly. Takže jako tady to je lepší než hadi za mě.
1: Přátelé, kdo ještě v tom toku života nepochopil, že o co jde? Jsou zážitky, prožitky, no tak třeba ho k tomu přesvědčí být chovatelem na jeden den u kopytníků. To je jednodušší.
2: Zubry, koně převalský, tapíry, takin. Taky ne, mimochodem úžasný zvíře, takový čínský. Já jsem mu čistil výběh jeden den.
1: Já jsem se lekl, co jsi mu čistil? Ještě, počkej, jaký výběh?
2: No, normálně jsem byl jako chovatel a čistil jsem bobky od takinů čínských.
1: Já nevím, jestli vás láká přímo to čištění bobku. Můžete si pročíst více informací k tomu na webu e-shopu Zoo Praha. Zážitek skvělej.
2: Já vám to můžu doporučit, protože já už s Dominikem Meglou se známe, Dominiku. Rok?
1: Rok a půl.
2: No, rok a půl. Tak já už vlastně rok dělám chovatele plazu a kopy nebo respektive jednoho tady hada a kopita a je to bezva práce teda.
1: Koho myslí? To je náš tip pro další zážitky. Sam Feld, hezké odpoledne, Praho.

0: Pakže pankáči neumí balady. Simple Plan, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, 17 minut. Kamarádi, za chvilku je tady ten čas. Jasně, taky se brhneme na cesty, ale nás zajímá, kdo je při úterku ten nejvíc nepoužitelný mezi vámi. Konkrétně pište na číslo 777 937 777. Jsem nepoužitelný. Máme tady 10 otázek.
1: A když na všechny odpovíte v rekordním čase špatně, tak vás čeká fenomenální, ale fenomenální výhra.
0: O co tady hrajeme? Dvakrát permanentka v hodnotě 3000 korun do žlutých lázní programu aktivit sportovních, je tam spoustu.
1: Přijdete,
0: na co to využijete?
1: Pípnete, bavíte se, pohoda.
0: Pohoda.
1: Pohoda.
0: Uvidíme, jestli ten čas váš dnešní bude taky pohoda. Z pondělí tady máme 38 a nějaký drobný.
1: Přátelé, to zní jako, že to je velmi nedosažitelné číslo, ale já vám věřím, že vy jste tak nepoužitelný, že tento týden padne nový rekord. Já to cítím.
0: Naposledy číslo a předáme to na cesty Lucce. 777 937 777. Jsem nepoužitelný.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Jak jsme avizovali před malou chvílí, tak kolony se už prodlužují na Pražském okruhu, respektive od příjezdu po D5 od Rudné. Popojíždět budete minimálně 20 až 25 minut. Provoz se zesílil také na Barandáku od jižní spojky dál do Dobřížské ulice. I tady počítejte minimálně s 25 minutami, ale také i v opačném směru kvůli nehodě od Dobřížské popojíždíte dál na jižní spojku i Barandák minimálně 25 minut. Zdržení kolem 10 minut hlásíte od Průhonic směrem po D1 na Pražský okruh kvůli nehodě dvou kamionů. No a tady se projíždí pouze jedním pruhem a také počítejte s více auty už v okolí Hloubětína a také v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Za pár vteřin je tady půl pátá, posloucháte Hit Radio City. I s ohňostrojem to máte. Jestli pak není předčasnej, uvidíme, jak moc nepoužitelný je Josef.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ten totiž míří pro děti, do školy, do školky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem.
3: Josefe, prosím tě, jak moc tě rozčiluje, když ti lidi říkají Pepo?
2: No, ale ani ne, tak Josef, Pepo, no, jako já na toho Pepu jsem hodně zvyklý.
3: Jo, tak šmarja Josefe, ještě abys nebyl, no,
0: ale teď mi to nejde přes pusu, ten Pepa. Ne, jak s tebou mluvím, ty jsi jasný Josef.
3: Jasný Josef, to je prostě, to je intelektuál, to poznáš.
0: No jasně, ale tady nevím, jestli to nebude na škodu. 10 otázek, 10 špatných odpovědí.
2: Jasně, jdu do toho.
0: Když do toho ještě připomenu výhru, pokud tvůj čas bude nejkratší v tomto týdnu, zamíříš třeba s dětskama do Žlutých lázní, protože tam je dětský koutek, sportoviště, no zkrátka tohle všechno v hodnotě 3 000 korun budete moci užívat. Teď jdeme na ty otázky.
2: Ježiš, tak to by bylo skvělý, tak jo? Tak jdu do toho.
3: Tak teď se ukáže, jestli jsi Josef nebo Pepa. Jsi připravený?
2: Jsem připravený.
3: Tak se startujeme za 3, 2, 1, teď.
0: Kde se letos bude konat mistrovství světa ve fotbale?
2: Česká republika.
0: Jak dělá brokovnice?
2: Píp, píp.
0: Jaký měsíc začíná léto?
2: Leden.
0: Kolik stupňů je právě venku?
2: 5.
0: Co patří na pizzu?
2: Ježíš.
0: Doplňčení, jak se do lesa volá?
2: Tak teď je to dostalo.
0: Jak se do lesa volá? Pojď dál. Tak další. Jaké zvíře je ve státním znaku?
2: Tam je morče.
0: Jak dělá krocan?
2: Kikiriki.
0: Kdo hraje ve filmu Sčertě nejsou žerty?
2: Bohdalová. Dáme třeba Brzo bohatýho.
0: Dobře, za brouky hit Vzdálená od Damiens.
2: Bum, bum, bum, bum.
3: Stop. Tak. No hele, děl jsi to krásně na etí, pak se zaseknul. Nejhorší na tom bylo, že my bychom ti to bejvávali, uznali tu odpověď. Protože ty jsi řekl, co patří na pizzu, a ty jsi řekl Ježíš. To je špatná odpověď, to je správně špatná odpověď.
0: Má jiný oplatky.
3: A potom jsi říkal, doplň rčení, jak se do lesa volá, tak to mě teďka dostalo. To bychom ti taky uznali. Jenom začalo jet dál. No máš čas bohužel vyšší, než bys potřeboval. Takže bohužel si nevyhrál. Každopádně tady to aspoň vidíš. Není třeba se bortit z nevýsledku, protože někdy to vlastně jako může vyjít i tak.
2: No jo, tak třeba někdy příště.
3: To nevadí, ale pro nás jsi stále Josef.
2: Tak díky.
0: V našich srdcích, hele. Opatrně pro ty děti, dneska si užijte náhradu za ten včerejší den dětí, pořádně toho slavte a zase brzy.
2: Tak jo, tak díky moc.
3: A pamatujte, jak říká Pepa, na pizzu patří Ježíš.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.
0: A tohle zní každým kostele. Snap. Hezké odpoledne. Zítra stejný čas, stejný místo.

0: Miles Smith, posloucháte Hit Radio City, s vámi Dominik, taky Vincent. 16 hodin 39 minut, aby bylo jasno. Hele, s váma to letí neskutečně. Nevěřím, že už za sebou máme nepoužitelný a taky nevěřím, když vždycky Vince přijde s nějakou zprávou.
1: Já si totiž myslím, že někde musí být extrémní slevy. V Německu pravděpodobně. Protože jedna babča, která šla po německých ulicích, tak jí radar naměřil 42 km v hodině. V zóně, kde platí 30. Měla chodítko, očividně nějaký raketový chodítko. No, reálně se stalo to, že babča prostě šla a za ní projelo auto, nějaký pirát silnic. Okay. Akorát, že babča byla pro toho piráta správný čas na správném místě, protože přesně zablokovala tu SPZ-ku.
0: Tak to je štěstí.
1: Takže najednou babička prostě dostala možná obsílku, že hele, babi,
0: co a on jim nabral jako na tu kapotu?
1: Ne. Rychle to zastavím. Ne. Jak to auto zastavím? Ne. No každopádně ta babička zachránila tohodle pravděpodobně v BMW, jestli to bylo v Německu a jel víc, než by měl.
0: Klasika.
1: To se jako řekněme, že to tak asi bylo. No a nedostal pokutu, jenom díky babče.
0: Takže zásah vyšší moci. Máte něco podobného?
1: Jako strážnou babku? Nějakou, jako máš strážnýho anděla?
0: Zkrátka, že jste nemuseli platit pokutu, že vám něco jako zachránilo život a vlastně to bylo takhle sesláno z hůry.
1: Mě jednou chytli policajti a v tu dobu jsem zrovna hrál policajta. A to bylo fajn, jo. A takhle, potom jsem hrál gynekologa a naštěstí už nikdo na ulici nechyt, aby mi něco odpustil.
2: Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Lekce francouzštiny z Maître Gims. Posloucháte Hit Radio City 16:52. S vámi Dominik, taky Vincent. A ještě pojď nám. Vinco, co jsme tady před malou chvílí s vámi řešili?
1: Takovej kafskovský problém. Jak by řekl Kafka, byrokracie nám občas zamotá hlavu. A to se stalo v Německu, když jednu paní, konkrétně babičku na chodítku, si spletli s autem a dali jí pokutu, protože prejela 40 na 30.
0: A my tady můžeme házet forky, ale nic nemá na vaše zprávy. Přišla nám tady od posluchačky, já to budu číst, jak to je. Ahoj, budete se divit. I můj syn dostal na Václaváku pokutu za překročení rychlosti. A to je na invalidním vozíčku. Hezký den, Ája.
1: A co, jako máme nějaký bližší informace?
0: Já jsem napsal, jak pak se to stalo, Ježíši, chceme vědět víc. Ona. No, jel od koně dolů, tak si to pelášil svižným tempem a šup musel zastavit, že prý svou rychlostí ohrožuje chodce.
1: Jel dolů, no tak tomu pomohlo, ale...
0: Takhle, kdyby to končilo tímhle, OK.
1: Počkej, to ještě jako ta situace pokračuje.
0: Nikde jinde pokutu nedostal, jenom v Praze. To znamená, že takhle sjíždí kopce? Po celé republice.
1: to je doopravdický pirát silnic.
0: Na vozíčku. To je pirát. Bylo,
1: ale to je neuvěřitelný. Zase, ale kolik jel? To napíše Aja.
0: Hele, můžu si s ní ještě psát, ale za
1: chvilku. Pojďme, já chci zjistit všechno o tomhle frajerovi.
0: Pokud zjistím něco dál, hlavně místa, kde sjíždí ty kopce ohromnou rychlostí na vozíku, budeme vás informovat.
1: To je frajer, ale mně se tohle líbí. Tohle já schvaluju.
0: A tohle může být Coldplay.

0: Zahalekejte si jako Chris Martin z Coldplay, posloucháte Hit Radio City, zasloužíte si to, i dneska jste to dali. Teda pokud nestojíte, my nejbliž vidíme na magistrále, ale kde to jede, kde to stojí, vrhneme se na cesty s Luckou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, stále popojíždíte na Černáku a také směrem na Štěrboholi. Pokud jedete do centra, to minimálně 10 minut, kolona se táhne od Hloubětína také k Belskou ulicí, nebo pokud vyjíždíte z Prahy po D1, respektive od Chodova až po Průhonice, tady počítejte s komplikacemi, přerušovaná kolona a 10 minut v ní. Barandák, stále cesta do Dobřížské ulice se zdržením minimálně 10 až 15 minut a platí to také pro část Pražského okruhu od sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. U pražského letiště Točná spadlo zhruba před hodinou soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Okolnostmi se budou zabývat i kriminalisté. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst na 400 tisíc korun, na dvojčata a vícerčata na 800 tisíc. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
4: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas hlásit. Letový provoz v Belgii se kvůli neohlášené stávce ve 14:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu. Zrušeny jsou stovky letů. Letiště Václava Havla informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět v 17:55 a následně odletět do belgické metropole v 18:45. Dnešní odpolední teploty kolem 25 a většinou proměnlivá oblačnost, oblačno zataženo čekáme ale v průběhu večera i noci a pak také zítra. Ranní teploty kolem 15-16 stupňů a maxima tedy nic moc, pouze do 19 stupňů, k tomu déšť nebo bouřky.
1: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
6: Ahoj Praho, já úplně cítím, jak silou vůle držíme to počasí, ať aspoň dneska máme hezky. Zdraví vás Dominik, taky Vinca.
7: Ahoj, za mě docela pěkně, ne?
6: Držíme to.
7: Je dusno trošku, sprchlo.
6: No takhle, dusno bude za chvilku, protože sami asi víte, vy co nás odpoledne posloucháte častěji, že to je taková experimentální hoďka.
7: Začíná negooglit to. A tentokrát tady s námi není Káťa, aby nás tady dusila, což znamená, že se to vezmu na starosti já a Domču prusím víc než počasí před bouřkou.
1: Hit Radio City.
6: Za chvilku budete hrát doufám s náma. Ale my hrajeme vám i ty hity, který máme hluboko pod kůží. YouTube a Beautiful Day, co jinýho, podívejte ven. Hezké odpoledne.

0: 9 minut po páté. A novinka Eva Farna, Miraj, posloucháte Hit Radio City. Doufám, že máte schovaný telefony, protože teď jdeme hrát.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie.
0: Vinco,
1: Google to na Hit Radio City.
0: Je to tvoje.
2: Takže Dominiku, já už chápu tu Káču, že nás takhle týrala. Ono to je příjemný, když ty něco víš a ten
0: Užíval
2: druhý to nevíš.
0: Udělal jsi to?
2: Je to uchylný trošku, ale jo.
0: Kamarádi, tak kdo nás náhodou ladí poprvý? Vince našel slovo, my budeme hádat, o co jde. Žádný online vychytávky, prostě jenom naše hlava.
2: Takže slovo dnešního dne, a možná jste ho už někdy slyšeli, zní vabi-sabi.
0: Vabi-sabi?
2: Vabi-sabi. Je to dvojslovo?
0: Wow, co myslíte, přátelé? Vabi-sabi, dvojí slovo. Takže dvě slova to jsou.
2: No, je to spojený jakou tou pomlčkou, takže to je jako jedno slovo, jako Hongkong.
0: Jak teď jedeme s Vincentem ty čajíčky a různý příchutě, tak určitě bude nějaký vyšlechtěný wasabi. Jo, že to bude pražený, že to bude na slunci modrý, zastíněný. Babi, od babičky pěkně vypěstovala vabi-sabi.
2: Ne, babi-sabi. Ne. Vabi-sabi.
0: To je babi-sabi.
2: Babi.
0: Pojedeme na víkend za babi-sabi.
2: Ne, žádný babi-sabi.
0: Ani vasabi.
2: Ne.
0: No tak přátelé, poraďte, já ještě zapálím ty mozkový závity. Pište, nebo nahrávejte hlasovky. 777-937-777.
2: A to slovo zní vabi pomlčka sabi.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: Alan Walker.
1: Alone. No, tak se teď cítíme bez těch telefonů a kamarádů na drátě, když hádáme, co znamená Wabi Sabi na Hit Radio City. Negoogli
2: to. Přátelé, Wabi Sabi, já vám na takovou možná trošku radu, ne? Já
1: můžeme takovou... škrtnout, že to není zázvor teda, wasabi je nic takového.
2: Počkej, k tomu se vrátíme zpátky. Ty okay. Si myslíš, že wasabi je ze zázvoru?
1: Ne, ale roste to v zemi, ne?
2: Řekni, z čeho je wasabi, ano.
1: Jo. Ale jako zelenina, takový ty pálivý věci. Vím, že je to křen japonský.
2: Dobře, křen a zázvor není to stejný, tohle... Dominiku, to jsme se teď rozsekli definitivně.
1: Uděláme slepý test, zítra o 4:30 poslouchejte.
2: Ale představ si, že... Představ si sebe. Jsi dokonalý.
1: Ne.
2: Jsi krásný.
1: Ano.
2: Tak možná seš trošku wabi sabi. Jestli si tě tvoje žena nechala doma?
1: Když nejsem dokonalý přátel, znáte tu situaci? Znamená to, je to asijského původu, tedy to spojení?
2: Wabi sabi?
1: No.
2: Ne, to je francouzsky.
1: Jo.
2: Wabi sabi? Ne, je to japonsky, ano.
1: Wabi sabi, znamená to, když je s námi
2: ještě
1: partner?
2: Zkusím, promiň, ještě zkus to německy, jestli to není.
3: Wabi.
1: Ne. Wabi. To jsem turecký taxikář.
2: Ano, wabi sabi, to seš ty, to znamená, kolik stojí.
1: Wabi sabi, ne, Němce nebudu teď...
2: Všichni řvou, když jsou Němci, viď? Ne, máme výjimečně japonské slovíčko, pro nás dva speciálně.
1: A jako Japonci řveme taky.
2: Co teda to může být, Dominiku, podle tebe?
1: Když se mnou zůstává partnerka kvůli, nebo já zůstávám třeba s partnerkou kvůli tomu, jak vypadá, ale ne kvůli tomu, jestli je, či není dokonalá do života.
2: Ne. Dominiku, já takhle, u vás to určitě je, že ona zůstává s tebou, ne ty s ní.
1: Já vím.
2: No. Jo, ale seš blízko.
1: A máme doma wabi sabi teda?
2: Určitě.
1: Přijede na víkend hlídat.
2: No určitě přijede, a přijede i z Orlovy.
1: Kamarádi, za chvilku velký odhalení, co je to wabi sabi nebo wabi sabi. To se dozvíme do té doby. Ještě pište, máme jeden song. 777-937-777.
4: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: 17 hodin, za chvilku 20 minut, posloucháte Hit Radio City a než se dozvíme to velký Vincentovo odhalení, kdo nás hladí teď, comeback to nebude? Ne, comeback, jak se to říká?
1: Coming přiznání. Out.
0: Coming out. Tak comeback spíš na cesty. Dneska ty slovíčka se míchají. Kde to jede, kde to stojí?
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, podíváme se tam, kde to stojí aktuálně od Rudné. Kolona pokračující na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu minimálně 25 a 20 minut v aktuální koloně. Popojíždíte také Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol, tady to platí pro oba směry, nebo k Belskou na výjezdu z Hloubětína. Z více auty počítejte kvůli nehodě také na Barandáku nebo v Dobříšské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Negoogli to.
0: Takže říkáš, Vincente, co je to coming out, jo?
1: Jo.
0: To bylo to slovo.
1: Jo, že ty seš krásný, ale nejseš dokonalej. To je můj coming out.
0: Hele, vystřelil jsem tady všechno, co mě napadlo. Jasně, můžu být vtipný ještě pár minut.
1: Vaby saby je to slovo. Dám ti ještě poslední radu, jo? Říkal jsem ti, že to je něco, co je krásný, ale není dokonalý. Je to něco, co možná je naopak jako milování toho, že něco není dokonalýho.
0: Milování. Vyhledávání partnerů s nějakým postižením a deformací.
1: Víš, co je zajímavý, že já jsem, už jsem ti v podstatě to slovíčko řekl, co to je. A ty stejně to začínáš jako motat někam úplně jinam, sám na sebe.
0: Takže to nejsem já.
1: Ne.
0: Přátelé, kdo je to? Kdo z vás?
1: Co to hádáš? Vaby saby, já ti to už řeknu, protože ti to v životě nepřijdeš. I když ti to řeknu, ale bych si to napsal na čelo. Vaby saby, japonský pohled na krásu nedokonalosti, pomíjivosti, jednoduchosti.
0: To je celý?
1: No jasně, Hergot Fagory, jsem ti to řekl v podstatě. To je takový to, když máš doma stůl a je už trošku oprejskaný.
0: Jo.
1: A ty si řekneš, já ho nevyhodím za ten úplně jako novej, katalogovej, perfektní. Já si ho nechám, protože to je ta atmosféra, to není ten bordel.
0: Takže jsem to já v tomhle rádiu.
1: V podstatě jo. Jenom přátelé, co nás posloucháte, prosím vás, nemyslete si, že teď všichni doma máte vabi-sabi. Ty Japonci to mají tak, že to mají úplně perfektní všechno a pak mají tu jednu věc, která je nedokonalá.
0: Kdo nás poslouchá z toho gauče, kouká plechovky.
1: A plechovka, já jsem Japonec, ty vole.
0: Vabi-sabi.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga. Je to ono. A tohle je Sanitka v Povzdálí a taky Vincent. 17 hodin, 32 minut hezké odpoledne.
1: Já jsem byl to
0: To Vincent nám tu hučí, ale přátelé, ne, oslí muste k tomuhle nevím.
1: Ne, já jsem si říkal, frajer, jestli ho tam pošleš nebo ne s tím hučí.
0: Ne. Ne. Já chci k té romantické představě utéct a vzít vás s sebou. Ono se, když se řekne piknik, co si vybavíme? Zavřete oči, pokud nejste v autě. Když se řekne piknik, tak si vybavíme ty proutěný koše.
1: Jasně, takovou tu deku.
0: Károvanou.
1: Ano, dřevěný lehátko. Deštníček. Oba jsme očividně paninky Windsorské.
0: Paninky, ano. Z panství Downtown. Každopádně nemusíte až do Anglie. Stačí, když zavítáte, a to hned ve čtvrtek, 4.6. do Žlutých Lázní.
1: Ano, my tam totiž máme náš úžasný City Picnic, první tohoto roku. Těšíme se strašně na to, jak si společně užijeme nádhernou atmosféru, koncerty, zábavu. Wow. A to všechno zadarmiko.
0: Počasí je zařízený, nemusíte se vůbec bát. O půl čtvrtý otevíráme brány, vemte sebou dětská Kája a Bambuláček, Xindl X, taky Komikaze, my dva,
1: improvizace, sranda, ha. A kdyby vás to nebavilo, tak nebojte, protože odtiká náš čas a přijde kapela hodiny.
0: Ti tam zrovna nejsou, škoda. Mohlo být dokonalý.
1: Jo, počkej, ne, tam ale jsou.
0: Já vím, ale v téhle písničce
1: zrovna. Jo, vidíš, že tam jsou.
0: Jo, jsou tam.
1: Nebojte, na se teď jsou.
0: Jenom v téhle písničce ne. Hezké odpoledne.

0: až příští. Radši rovnou toto léto. Posloucháte Hit Radio Sety, 17 hodin 39 minut. S vámi Dominik Takyvinca. Tomuhle neuvěříte. V Praze přibývá padesátníků, ale na úřadech práce.
1: A proč zrovna padesátníků konkrétně?
0: No protože teď jako jak se mění doba, možná to zaznamenala je vaše práce a to, co vykonáváte celý život.
1: I váš padesátník?
0: I váš padesátník v okolí, kterého opečováváte. No zkrátka svět se mění, některý povolání zanikají, zase jiný vznikají, ale právě v 50 se to teď v téhle době láme.
1: Hrgot, a co to je těle? Já bych jim chtěl dát takovou nějakou pomoc, protože to je hrozně nefér. Ty jsi celý život něco dělal a najednou prostě vyučil se s tom, svět se změnil, ty už nemáš energii na to jít na jinou školu a pro boha, jak bys jí mohl mít tu energii?
0: Vlastně výhoda civilizace je v tom, že se vracejí zase ty práce, co byly předtím, no které jsou nutné.
1: No jo, ale jako chceš 50 teď dělat zase řemeslníka?
0: No to jsem vám chtěl poradit právě.
1: No výborně, tak děkujeme.
0: Třicátníku
1: v rádiu, co si neumí ani zavázat kaničky.
0: Jak to říkáš, za 20 let mě čeká velký problém.
1: Jestli ty budeš dělat instalatéra, tak nás všechny čeká velký problém.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
4: Máme tam ještě jednu hlasovku.
3: Zkusíme ještě odverčí hlasovku.
5: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Berča.
3: Počkej, že jsme to jídlo našli.
4: Počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
3: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Linkin Park na Hit Radio City. Za 12 minut už máme šestou, s vámi Vincent, taky Dominik. Linkini se zbavují zlozvyků. No, my tady taky ve studiu pár máme. A to, že si vždycky pozvem tolik hvězdných hostů.
1: No ale jistě, já jsem náružný a dneska jsem přišel, abych byl v Hit Radio. Je to legální tady to, nebo ne? Děláš, že tady dneska někdo byl.
0: Dokonalý to není, aby to bylo nelegální.
1: No a když teda přijde o Felix Holzman, tak mi jako to mějící říct, že jako poznají, že to nejsem já.
0: Ten se blíží hodně, pojď
1: ještě. Ten se blíží hodně. A nebo pan Procházka.
0: Teda dneska bylo nabitý studio, doufám, že vám z toho nešla hlava kolem. Přitom úterý máme ještě všichni dost energie a tak jsme si říkali, sezvem co nejvíce hvězd. No. Doufám, že zase od tří.
1: Počkej, ale ještě jedna dneska přišla, ty jsi nám ji neukázal.
0: No tak.
1: Tak, Dominiku.
0: Že bychom se s ní rozloučili, přátelé. Znamená, že musíš slůj. Kato!
2: Jo, dávno nečtu komentáře, pak bych musel nechat čeho bejt. Možná na hříb odehrá věl spíš praotec hejt. Sousedová veranda je téma, který letí. Uklid svojí zejtra bude stejně samý smetí.
1: A Felix Holzman s Egem dal si duo, je to vážně krásný nárožný přišel.
0: Ideální čas skončit, mějte se krásně zítra od tří.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují v centru metropole, ale také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu nebo Jesenice. Dlouhé zdržení vás stále čeká na Barandáku, a to v obou směrech, nebo také na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém Drost, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchonině je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletích úřad práce eviduje 15 tisíc. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Ráno většinou oblačno, postupně déšť nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
8: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal.

Velká Roma Čárna, postarala se o ní Bon Jovi. Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná, každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bonnie a Clyde se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď, nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou. Pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, 80, 90, hity milénia. To všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika. Teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

je zvuk, který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na to jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18s, ta se proslavila zejména tím, že coverovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem a asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate, další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes. Takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Slunce stále svítí, máme minutu po sedmé, posloucháte Hit Radio a i tak přejem hezký večer.
3: Ahoj.
2: Kdo pak to na vás mluví? Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
4: Ahoj.
2: Není to super, jak jsou, nádherně slazení jste, jak jsou venku ty dlouhý večery, nádhera, ne?
5: Užívám si to moc.
4: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
2: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
5: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
2: Já musím spálit.
5: No to taky.
2: Odstartujeme to hity Dario G, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosluněný a vyteplený.

0: 7 hodin, k tomu 7 minut Alfa Vile. Posloucháte Hit Radio a my přejeme, abychom poznali, že je to o Japonsku. Přejeme hezký večer.
1: Tak přátelé a milovníci reality show zbystřete. Survivor nám jde pomaličku do finále, ale pozor, nastupuje z Brusu nová reality show s názvem Are You The One. Pro ty, kdo neví, o co právě jde, tak je to skupina single lidí, která přijde do vily, ale těm odborníci předurčili jejich perfektní meč. A jejich úkolem je zjistit, kdo to je.
0: Oh, počkej, pro starší posluchače meč myslíme jako schodu. Jo,
1: schoda,
0: to...
1: ano, ideální partner.
2: Takže on tam přijde a ví, že jeden z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
1: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona.
2: Ale neví, kdo je ten správný.
1: No musí hledat.
2: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
0: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát. Já jsem celou střední pálil po jedné spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
2: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
0: Ale?
2: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku, taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Mm-hmm. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí.
0: Jo.
2: A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
0: Hezky.
2: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek a zároveň poslední. A
0: jaký byl?
2: Takovej smutnej, suchej a slanej.
0: Suchej.
1: Aj.
2: Prostě tak, prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no, tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dekonc úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf.
1: Posíláme ti písničku.
0: A ještě se neptá, že si já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně.
2: Já jsem totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
0: Ty posíláme dvě písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: chraplák. Chad Kroeger, asi byste se s ním nechtěli hádat nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak se říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím i z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinký jsem.
1: To mám urologa. Tam si vždycky u urologa si připadám takhle malinký. No, tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv. Tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partií.
2: No, to převážně tam.
0: Takže Andrejka se chová submisivně na gindě, to už víme, já před řemeslníky, možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: máš rád medicínu.
1: Urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu.
2: Andrejka... Já teda nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinký chovám před něma. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým schováte submisivně? Napište nám schválně na 777 937 777.

0: AWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No, paní Marie,
1: pojďme. No a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano, počítám. Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková.
2: Aha, takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Ty chodíš, že ji kradeš.
1: No, ty normálně, jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No ježdě.
1: Jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jiného, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Paula Abdul, ta to řekne za nás. Posloucháte i Radio City. Hezké večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut s vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Vyskočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku, muže ve středním věku zejména.
1: No god, fuck god. Hele, ale víš, co je hrozně smutný? Že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizej a v 50 máš co dělat, máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo.
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebudeš hezká?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, myslím si, že
1: pokud
2: kdyby
1: existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už tě nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano, stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejeme krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: Oh,
1: A plus.
0: Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.